0: jsou 4 hodiny na Rádiu B.
1: Pohodovánoční hudba na Rádiu B.

já o tempo vai ser possível. Se esse for um cenário plausível.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela důchod ženě Stachovská až 25 let po její smrti. Pražští kriminalisté žádné pochybení úředníků, které by vedlo k trestnímu stíhání, nezjistili. Případ byl letos odložen. Letošní prázdniny byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Během července a srpna došlo k 1368 nehodám s motocykly. Při nichž zemřelo 32 lidí, což je o 9 více než loni. Sami motorkáři zavinili více než 60% těchto nehod. Americký hasič James Manahan, který velel záchraně při útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2001, zavítal do Prahy, kde si svět připomíná 25. výročí této tragédie. Manahan hovořil o svých vzpomínkách na zápach leteckého paliva a suti, který ho stále pronásleduje. Jeho návštěva proběhla na pozvání pražského primátora Bohuslava Svobody. Na ministerstvu obrany končí k pátku ředitel kabinetu ministra obrany Karel Kortánek na svou žádost. Jeho zástupkyně převezme funkci, která by podle informací neměla být pouze dočasná. Kortánek se k odchodu nechtěl vyjadřovat, ale zdroje blízké ministerstvu to potvrdili. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Hoď se do klidu s rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: podniku. A nejvíc ze všeho mi vadí plísně a padlí. Tisíce druhů, je to strašný. Je to smutný, postřik bude nutný.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Na svém prvním albu pro Matador, zvaném The Singer in My Band, mění Nate Amos svůj dosavadní přístup a nabízí posluchačům teplejší, twangový a pečlivěji skonstruovaný zvuk. Amos, známý svou dřívější solovou prací, nyní vytváří svůj vlastní hudební evangelium. Pro neznalé posluchače přináší tato deska nový rozměr jeho tvorby a skvělou reprezentaci jeho uměleckého růstu. A nyní si pustíme vaši oblíbenou

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Tři čeští atleti, Lourdes Gloria Manuel, Jan Štefela a Volodymyr Myslivčuk, se zúčastní World Athletics Ultimate Championship v Budapešti. Sledujte živé přenosy od pátku do neděle na ČT Sport. Doufejme, že budou tak rychlí, že je kamery stěží zachytí. Slávii se podařilo téměř nemožné, když v prvním kole Ligy mistrů vedla proti Lens i po vyloučení Mikuláše Konečného v 49. minutě. Bohužel ani dva góly Daniela Šturma nestačily a po infarktovém závěru, kdy soupeř dvakrát skóroval, si Pražané odnesli prohru 2-3. Čekání na další vítězství tak pro slávisty pokračuje. Snad to příště dopadne lépe, ať už hrají v 10 nebo 11 hráčích. Český brankář Matěj Kovář pomohl PSV Eindhoven Kremíze s ukrajinským Šachtarem Doněck výsledkem 1-1 v první kole Ligy mistrů. Turecké Fenerbahçe Istanbul se také rozešlo smírně s AS Římem stejným skórem. V tomto fotbalovém dramatu se však obrany ukázaly být pevné jako skála, zatímco útočníci hledali klíč k síti. Dynamo Pardubice dnes poprvé padlo v Lize mistrů, když na ledě Saipy Lapinranta podlehlo 2-3. Pardubice bez některých opor až za stavu 0-3 snížili díky brankám Davida Tomáška a Jana Košťálka. Českým fanouškům ale udělali radost také Petr Fridrich a Ondřej Trejbal, kteří slavili výhru v dresu Saipy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
3: Talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu Bčko.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela důchod ženě Stachovská až 25 let po její smrti. Pražští kriminalisté žádné pochybení úředníků, které by vedlo k trestnímu stíhání, nezjistili. Případ byl letos odložen. Letošní prázdniny byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Během července a srpna došlo k 1368 nehodám s motocykly. Při nichž zemřelo 32 lidí, což je o 9 více než loni. Sami motorkáři zavinili více než 60% těchto nehod. Americký hasič James Manahan, který velel záchraně při útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2001, zavítal do Prahy, kde si svět připomíná 25. výročí této tragédie. Manahan hovořil o svých vzpomínkách na zápach leteckého paliva a suti, který ho stále pronásleduje. Jeho návštěva proběhla na pozvání pražského primátora Bohuslava Svobody. Na ministerstvu obrany končí k pátku ředitel kabinetu ministra obrany Karel Kortánek na svou žádost. Jeho zástupkyně převezme funkci, která by podle informací neměla být pouze dočasná. Kortánek se k odchodu nechtěl vyjadřovat, ale zdroje blízké ministerstvu to potvrdili. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: V roce 2028 přijde do kin nový film X-Men, kde Asa German, známý z Gen V a Scream 7, stvární roli anděla a.k.a. Warrena Worthingtona III. Tato informace byla potvrzena The Hollywood Reporterem. Asa German se tak připojuje k týmu Marvelových mutantů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.
3: Hip-hopem na rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Tři čeští atleti, Lourdes Gloria Manuel, Jan Štefela a Volodymyr Myslivčuk, se zúčastní World Athletics Ultimate Championship v Budapešti. Sledujte živé přenosy od pátku do neděle na ČT Sport. Doufejme, že budou tak rychlí, že je kamery stěží zachytí. Slávii se podařilo téměř nemožné, když v prvním kole Ligy mistrů vedla proti Lens i po vyloučení Mikuláše Konečného v 49. minutě. Bohužel ani dva góly Daniela Šturma nestačily a po infarktovém závěru, kdy soupeř dvakrát skóroval, si Pražané odnesli prohru 2-3. Čekání na další vítězství tak pro slávisty pokračuje. Snad to příště dopadne lépe, ať už hrají v 10 nebo 11 hráčích. Český brankář Matěj Kovář pomohl PSV Eindhoven k remíze s ukrajinským Šachtarem Doněck výsledkem 1-1 v první kole Ligy mistrů. Turecké Fenerbahçe Istanbul se také rozešlo smírně s AS Římem stejným skórem. V tomto fotbalovém dramatu se však obrany ukázaly být pevné jako skála, zatímco útočníci hledali klíč k síti. Dynamo Pardubice dnes poprvé padlo v Lize mistrů, když na ledě Saipy Lapinranta podlehlo 2-3. Pardubice bez některých opor až za stavu 0-3 snížili díky brankám Davida Tomáška a Jana Košťálka. Českým fanouškům ale udělali radost také Petr Fridrich a Ondřej Trejbal, kteří slavili výhru v dresu Saipy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
5: Od lidí pro lidi.
6: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

Následující flák je od Gramophon Dizzy. Skutečně skvělej swingovej housík, takže si ho pěkně užijte na Bčku.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radio.b.cz.
2: Neboj se uvolnit na rádiu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela důchod ženě Stachovská až 25 let po její smrti. Pražští kriminalisté žádné pochybení úředníků, které by vedlo k trestnímu stíhání, nezjistili. Případ byl letos odložen. Letošní prázdniny byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Během července a srpna došlo k 1368 nehodám s motocykly. Při nichž zemřelo 32 lidí, což je o 9 více než loni. Sami motorkáři zavinili více než 60% těchto nehod. Americký hasič James Manahan, který velel záchraně při útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2001, zavítal do Prahy, kde si svět připomíná 25. výročí této tragédie. Manahan hovořil o svých vzpomínkách na zápach leteckého paliva a suti, který ho stále pronásleduje. Jeho návštěva proběhla na pozvání pražského primátora Bohuslava Svobody. Na ministerstvu obrany končí k pátku ředitel kabinetu ministra obrany Karel Kortánek na svou žádost. Jeho zástupkyně převezme funkci, která by podle informací neměla být pouze dočasná. Kortánek se k odchodu nechtěl vyjadřovat, ale zdroje blízké ministerstvu to potvrdili. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na... Pace up.

Tak ahoj, ahoj, zdraví vás DJ Raskal a máme tady další pokračování pořadu Bass Up, buď je úterý večer nebo pátek dopoledne. A dneska je už 60. díl, takže máme takovou oslavičku. A dneska si na začátek pustíme nějaký novinky a v druhé polovině pořadu vám chci pustit mixtape, který jsem teďko dostal od dvou týpků. Je to DJ Slavik a DJ Tingy, dvojice Breakbeat Bandits, a poskytli mi mix, který hráli letos na Beats for Love. Něco si o nich ještě povíme a tohle je na začátek týpek, který produkuje takovýhle příjemný breakbeaty. Říká si Look at Me a vydal teďko tenhle ten track Blowin. Takže přeju

teď jste mohli slyšet producenta, který si říkal Look at me. A navážeme dalším breakem, který dělal Hancock. A track se jmenuje Synthetizer. A vyšlo to teď na Distortion, už zářijová věc.

Yes, přátelé, big up Hancockovi, protože dělá výborné věci. A teď se dáme track od Yo Speeda a Bubble Couple. A track se jmenuje Mojo Picon a je staršího data. Vyšlo to v roce 2018 na Need Money Records. Takže pojďme na to, taky dobrá věcička. Posloucháte pořád Bass Up.

Tak přátelé, posuníme se dál. Mám tady další věc, která je novějšího data, zase vyšla teďko v srpnu a dělal producent Guau a Buzon a jmenuje se Humble Yourself. Vyšlo to na ENB Free, takže přeju příjemný poslech při

Tak přátelé, jsem tady zpět. Tohle byl producent Guo a Buzon. A teď tady mám jednu zajímavou kompilaci. A je to kompilace labelu Fat Vibes. A po 10 letech vydali kompilaci, kde je 16 tracků. Dáme si hned ten úvodní track. A dělal ho Virtus. A jmenuje se to Earthworm. A možná zbyde čas ještě na jednu věc tady z té pohodové kompilace. Fakt dobrý breakbeaty tady jsou. Určitě vyhledejte. Posloucháte Rádio Bčko.

Tak dobrá pohodička, co říkáte, přátelé. Posloucháte Rádio Bčko, pořad Bassup. No a dáme si další breakbeatovou pohodovku. Dělal to Adam Witt a Sub Foundation. Je to track Dreams a vyšlo to teďko na vinilu. Čtyři verze této věci a tohle je Sub Foundation Apache Duck Mix.

Tak já myslím, že jako na vinylu vydaný tyhle ty tracky, že jsou úplně super, kdybych si to klidně pořídil, kdybych hrál z vinylu. Nicméně dáme si ještě jeden track, přátelé. Posloucháte Bass Up a navštívíme ještě jednou kompilaci Fat Vibes 10 Years. A tam producent BR Selecta udělal track Insider, takže si ho dáme a řekneme si něco o uskupení Breakbeat Bandits.

song. Tak přátelé, tohle byla selekce, kterou jsem vybral na dnešní polovinu a o druhou polovinu 60. dílu se postarají partička, projekt Breakbeat Bandits, jsou to týpci DJs Lukáš Slavik a Tingy, který začínali hrát kolem roku 2001. No a někdy kolem roku 2009 se spojili a dělali tenhle ten projekt právě, který hudebně se zaměřuje na energický breakbeat a na new school breaky, funky a rovnější beat. I tenhle ten mix dnešní je takovej chvilkama v rovných beatech, takže uslyšíte sami. Je to záznam z letošního Beats for Love. A ještě ke klukům řeknu, že hrajou spolu takhle 15 let v klubech, na festivalech po celé republice a na podia se dostali s absolutní špičkou dnešní scény, jako jsou třeba Crafty Cats, Plump DJs nebo Stanton Warriors, takže mají už docela zkušenosti, ostřílený týpci. Takže pojďme si dát jejich mix. Big up, kluci, líbí se mi to, fakt super nálada tam je a jen tak dál, ať se daří. Jinak, přátelé, posloucháte 60. pokračování pořadu Bass Up, buď v úterý večer, nebo v pátek dopoledne. Zdraví vás Raskal.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela důchod ženě Stachovská až 25 let po její smrti. Pražští kriminalisté žádné pochybení úředníků, které by vedlo k trestnímu stíhání, nezjistili. Případ byl letos odložen. Letošní prázdniny byly pro motorkáře nejtragičtější za posledních 6 let. Během července a srpna došlo k 1368 nehodám s motocykly, při nichž zemřelo 32 lidí, což je o 9 více než loni. Sami motorkáři zavinili více než 60% těchto nehod. Americký hasič James Manahan, který velel záchraně při útocích na Světové obchodní centrum 11. září 2001, zavítal do Prahy, kde si svět připomíná 25. výročí této tragédie. Manahan hovořil o svých vzpomínkách na zápach leteckého paliva a suti, který ho stále pronásleduje. Jeho návštěva proběhla na pozvání pražského primátora Bohuslava Svobody. Na ministerstvu obrany končí k pátku ředitel kabinetu ministra obrany Karel Kortánek na svou žádost. Jeho zástupkyně převezme funkci, která by podle informací neměla být pouze dočasná. Kortánek se k odchodu nechtěl vyjadřovat, ale zdroje blízké ministerstvu to potvrdili. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém prvním albu pro Matador, zvaném The Singer in My Band, mění Nate Amos svůj dosavadní přístup a nabízí posluchačům

twangový a pečlivěji zkonstruovaný zvuk. Amos, známý svou dřívější sólovou prací, nyní vytváří svůj vlastní hudební evangelium. Pro neznalé posluchače přináší tato deska nový rozměr jeho tvorby a skvělou reprezentaci jeho uměleckého růstu. A nyní si pustme vaši oblíbenou

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Tři čeští atleti, Lourdes Gloria Manuel, Jan Štefela a Volodymyr Myslivčuk, se zúčastní World Athletics Ultimate Championship v Budapešti. Sledujte živé přenosy od pátku do neděle na ČT Sport. Doufejme, že budou tak rychlí, že je kamery stěží zachytí. Slávii se podařilo téměř nemožné, když v prvním kole Ligy mistrů vedla proti Lens i po vyloučení Mikuláše Konečného v 49. minutě. Bohužel ani dva góly Daniela Šturma nestačily a po infarktovém závěru, kdy soupeř dvakrát skóroval, si Pražané odnesli prohru 2-3. Čekání na další vítězství tak pro slávisty pokračuje. Snad to příště dopadne lépe, ať už hrají v 10 nebo 11 hráčích. Český brankář Matěj Kovář pomohl PSV Eindhoven k remíze s ukrajinským Šachtarem Doněck výsledkem 1-1 v první kole Ligy mistrů. Turecké Fenerbahçe Istanbul se také rozešlo smírně s AS Římem stejným skórem. V tomto fotbalovém dramatu se však obrany ukázaly být pevné jako skála, zatímco útočníci hledali klíč k síti. Dynamo Pardubice dnes poprvé padlo v Lize mistrů, když na ledě Saipy Lapinranta podlehlo 2-3. Pardubice bez některých opor až za stavu 0-3 snížili díky brankám Davida Tomáška a Jana Košťálka. Českým fanouškům ale udělali radost také Petr Fridrich a Ondřej Trejbal, kteří slavili výhru v dresu Saipy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Koncerty pražských Pirátů čelí změnám po zásahách Zdeňka Svěráka, který zakázal hrát své písně. Zajímavé je, že Petr Janda z Olympiku byl k nim velkorysejší. Politická strana musela po konzultaci s OSA zpětně platit za akce jako za politické mítingy. Brněnské vodárny a kanalizace plánují kvůli pracím na kanalizaci ve Slovákově ulici pokácet Jinan dvoulaločný. Obyvatelé se staví proti a zachování stromu podporuje i starosta městské části Brno-střed, Vojtěch Mencl. Zahájil jednání o možném řešení, které by umožnilo strom zachovat. Středočeský kraj plánuje nový sjezd a nájezd na dálnici 11. Spojí ji s plánovaným vysokorychlostním terminálem. Ten má vzniknout poblíž Nehvizd. Kraj bude jednat s ministerstvem dopravy. Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí 2023 snížil na 10 903 655 osob, což oznámil Český statistický úřad. Důvodem byl přirozený úbytek i malý počet přistěhovalých. Zároveň ale došlo k nárůstu počtu svateb, což naznačuje pozitivní trend v oblasti rodinného života. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Koncerty pražských Pirátů čelí změnám po zásahách Zdeňka Svěráka, který zakázal hrát své písně. Zajímavé je, že Petr Janda z Olympiku byl k nim velkorysejší. Politická strana musela po konzultaci s OSA zpětně platit za akce jako za politické mítingy. Brněnské vodárny a kanalizace plánují kvůli pracím na kanalizaci ve Slovákově ulici pokácet Jinan dvoulaločný. Obyvatelé se staví proti a zachování stromu podporuje i starosta městské části Brno-Střed, Vojtěch Mencl. Zahájil jednání o možném řešení, které by umožnilo strom zachovat. Středočeský kraj plánuje nový sjezd a nájezd na dálnici D11. Spojí ji s plánovaným vysokorychlostním terminálem. Ten má vzniknout poblíž Nehvist. Kraj bude jednat s ministerstvem dopravy. Počet obyvatel České republiky se v prvním pololetí 2023 snížil na 10 903 655 osob, což oznámil Český statistický úřad. Důvodem byl přirozený úbytek i malý počet přistěhovalých. Zároveň ale došlo k nárůstu počtu svateb, což naznačuje pozitivní trend v oblasti rodinného života. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

Začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste připravení si zase společně se mnou užít tuhle hodinu našlapanou rapem. Dnešní playlist bude zase pěkně pestrej, protože se potká současný underground s několika jmény, který psali historii hiphopu. Podíváme se do New Yorku, Los Angeles, Británie, ale zastavíme i na domácí scéně. No a já myslím, že není čas ztrácet čas, pojďme se do toho vopou, začneme trochu jinak a hodně atmosféricky. Dáme si baničku OneFS, která se pohybuje na pomezí alternativního hiphopu a elektroniky, takže tady nečekejte úplně klasickou 90-kovou šablonu na featu Moonchild Washington, který do skladby přináší soulovější až skoro snovou polohu. No a právě podobný projekty krásně ukazují, kam se může hiphop dostat, když producent přestane řešit žánrové hranice. Boom bap totiž nemusí vždycky znamenat jenom tvrdý kopák, virbl a nasamplovanou smyčku. Někdy může být mnohem abstraktnější a skladba Convoluted Blue Dream, kterou si právě pouštíme, je toho pravým důkazem. Pojďme na to, tohle je Boom bap na Bčku a právě začínáme. Přeju vám příjemný poslech.

Jung a patří k nový generaci MCs, která si bere hodně inspirace z 90-kových let, ale rozhodně se nesnaží jen kopírovat minulost. Na tomhle tracku, který si pustíme, se objeví taky Santa Fox, která má mimochodem hip-hop opravdu v krvi. Je to dcera slavného Melly Mela z legendární Grandmaster Flash and the Furious 5, a to znamená přímý spojení se samotnými začátky rapové historie. Dáme si jejich společný track, který se jmenuje More Than a Lover. Pojďme na to.

a na beatu Wise Beats. A právě posledně zmiňovaný stojí za zmínku, protože ten pochází z blízkého Bristolu, města, který má mimořádně bohatou historii v hip-hopu, trip-hopu i breakbeatu. A právě Bristol dal světu Massive Attack, Portishead nebo Trickyho a právě tahle otevřenost různým žánrům je ve městě cítit dodnes. Wise Beats pracuje hodně s jazzem, soulem a klasickou hip-hopovou produkcí. Pojďme si pustit track, který se jmenuje Burst. Za mě pecka jako prase, takže pojďme na to, boom bap na béčku, pokračujeme.

0: burst into business or a burst into life.
1: Into life. Take shape.
0: Here I am.
2: Tak jo, pojďme na další pecku dnešního Bumbepu. Čeká nás Barry Darkly a Raxiel El Leon a track Paid Bills. Barry Darkly už se nám v Bumbepu objevil a myslím, že to rozhodně nebude naposledy. Je součástí současný undergroundový vlny, která dokazuje, že klasicky postavený rap má pořád obrovský množství podob a zajímavé je taky sledovat, jak se dnešní producenti vracejí k samplování špinavým bicím a jednodušším aranžmá. Nejde ale taky jenom o nostalgii po 90. moderní mastering a současný způsob rapu tomu dávají úplně jiný charakter. No a právě track Paid Bills je přesně jedna z těch věcí, která skvěle funguje. Pojďme si to poslechnout. Bumbep na Bčku jede dál.

spolupráci hned několika skvělých men a těmi jsou Stylistic Murder, Come On, DJ Danetic a Master Ace. Track se jmenuje Back in the Days, můj oblíbený Master Ace na majku, který je na scéně už spousty let. Známe ho rozhodně z desek Disposable Arts nebo A Long Hot Summer, který dodnes patří mezi klasiky rapové muziky, takže pojďme na to, track Back in the Days, právě teď v Boom Bapu.

další skladbou pro změnu trošku přitvrdíme. Čeká nás dvojice Hip Hop IQ a Reef the Lost Cause. Skladba Welcome to the Life. Reef the Lost Cause je další jméno, který se v boombapu objevuje poměrně pravidelně, pochází z Philadelphia a dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější představitele tamního undergroundu. Hodně lidí ho zná, hlavně díky Army of the Pharaohs, kolektivu kolem Vinnyho a Jeremiah Tricks. Reef je ale výborný taky jako solový MC, má hlas, který na první dobrou poznáte, agresivní projev a zároveň dokáže být hodně osobní. Philadelphia vlastně vůbec vyprodukovala neuvěřitelné množství skvělých rapperů a Reef je jeden z těch, kteří možná nikdy neprorazili do úplného mainstreamu, ale mezi fanoušky si vybudoval dlouhodobý respekt a já se tomu vůbec nedivím. Pojďme na to, Welcome to the Life, právě teď v Boom Bapu.

Ladíš Rádio Béčko a pořad Bumbep. A další věc, kterou jsem do dnešního dílu vybral, je od trojice Ski alias Molombo a Ecoli, track s názvem Don't Cross the Line. Za mě skvělá bumbepová věc. Posuďte sami.

0: she cannot treat. Tak jo, teď si dáme v Boombapu docela dlouho očekávanou věc a to je nový album od Tsarface, což je vlastně trojice Inspectadek, 7L a Esoteric. No a ti vydali nový album s názvem Tsarface meets Frankie Pulitzer, což je album, kam si přizvali amerického herce Toma Hardyho, který ho můžete znát třeba jako představitele z filmu Venom. No a právě tenhle ten týpek si dal pseudonym Frankie Pulitzer. Už si takhle říká docela dlouho, každopádně tentokrát se spojil právě s Tsarface a udělali tohle skvělý album. Já musím říct, že mě to mile překvapilo. Na tomhle albu najdeme 15 skladeb, vyšlo to 28. srpna. No a já jsem vybral z tohle alba jeden track s názvem All It Takes Is One Bad Day. Tenhle track odkazuje na příběh Jokera, tak nějak vzdáleně. Každopádně je to skvělá věc, celý album rozhodně doporučuji poslechnout. No a pojďme na to.
1: Yeah, but you know how doctors are.
2: Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are.

0: těhle děvek nemůže dostat můj respekt, mají křivý charaktery a chybí jim intelekt. Já jsem ten, kdo staví svůj život jak architekt, takže běžte z mých očí a to takže kurva ne.
1: Tak mi o tom něco řekni.

to the classic. Jak už jsem říkal, čas nás neúprosně tlačí ke konci, takže pojďme ještě na rubriku Classic. Dneska si dáme Tupaca a track Shorty Wanna Be a Thug. Ten jsme si tady asi ještě nedávali, což je hodně zvláštní. Každopádně tahle věc je z alba All Eyes on Me, což je jeho první album, kdy přichází k Death Row Records. Výborná záležitost, pojďme na to a za chvilku se loučíme.

bavilo, bylo tam zase spousta novinek, takže věřím v to, že jste si uložili některé skladby do vašich playlistů. No a jak říkám vždycky, jestli máte nějaký novinky, který byste chtěli zahrát, není problém poslat na e-mail lobo@radiob.cz a já je rád pustím v dalších dílech pořadu Boom Bap. Ještě jednou velký díky, no a nakonec samozřejmě nesmí chybět Wu-Tang, tentokrát to bude Inspecta Deck, který byl hodně produktivní v srpnu, protože nejenom s tím, že vydal album Starface, ale vydal i solo album, který se jmenuje Dragon Breath. A my si pustíme jeho skladbu s názvem Sarnian Grande, která je neskutečná petelice, takže pojďme na to. Tohle to byl dnešní Boom Bap na Rádiu B. Díky za poslech a slyšíme se zase v dalším díle na Rádiu B. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ministr obrany Jaromír Zuna, zastupující SPD, nakonec nepoletí na bezpečnostní konferenci do Pekingu. Důvodem je nutnost účasti při závěrečném jednání o rozpočtu. Místo ministra cestu do Číny absolvuje zaměstnanec ministerstva. Lékaři zaregistrovali první případ tetanu v České republice od roku 2022, kdy se nakazil 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Štěpánka Čechová, mluvčí Státního zdravotního ústavu, potvrdila tuto informaci. Důležitost očkování proti této nebezpečné nemoci se znovu potvrdila. Pražská záchranná služba rozšíří svou síť výjezdových stanovišť o 3 nová modulární stanoviště na okraji města. Každé z nich bude stát 35 milionů korun. Tento krok zlepší záchranný systém v hlavním městě a zvýší dostupnost služeb pro obyvatele Prahy. Koncerty pražských Pirátů čelí změnám po zásahách Zdeňka Svěráka, který zakázal hrát své písně. Zajímavé je, že Petr Janda z Olympiku byl k ním velkorysejší. Politická strana musela po konzultaci s OUSA zpětně platit za akce jako za politické mítingy. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Za zvuků vojenského orchestru v Neapoli, který nahradil sluníčko za déšť, se konalo mistrovství Evropy volejbalistů. Italský tým deštivou přehánkou porazil Švédsko 3-0. Přímý přenos utkání Česko versus Řecko startuje v 15.35 na ČT Sport. Daniel Šturm z fotbalové Slávie zažil jedinečný okamžik, když vstřelil 2 góly v oslabení, ale ani to nezabránilo domácí porážce 2-3 v úvodním zápase Ligy mistrů proti Lens. I přes tento neúspěch ukázali, že se mohou rovnat s elitou evropského fotbalu, což je skvělá vizitka pro tým z Prahy. Pokud by se dalo vyhrát pouze stylem, byli by slávisté snad mistry, ale na konci dne jsou důležité pouze body. Trenér Jindřich Trpišovský se domnívá, že kdyby jeho tým zůstal v plném počtu hráčů, zápas proti Lens by vyhrál. Prohra 2-3 mu připomněla smolnou remízu z Bodø Glimt z minulého roku. Červená karta pro Mikuláše Konečného však vyvolala otázky ohledně neodpískaného faulu na Daniela Šturma. Na US Open nás čeká úchvatné finále mezi současnou světovou jedničkou Sabalenkovou a budoucí královnou Kurtu Rybakinovou. Díky napínavému semifinále se Kazachstánka Rybakinová utká o titul v sobotu ve 22:00 SLČ s Běloruskou, která doufá ve třetí vítězství v řadě. Kdo ovládne světový tenis a stane se královnou US Open? Nechme se překvapit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr obrany Jaromír Zuna, zastupující SPD, nakonec nepoletí na bezpečnostní konferenci do Pekingu. Důvodem je nutnost účasti při závěrečném jednání o rozpočtu. Místo ministra cestu do Číny absolvuje zaměstnanec ministerstva. Lékaři zaregistrovali první případ tetanu v České republice od roku 2022, kdy se nakazil 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Štěpánka Čechová, mluvčí Státního zdravotního ústavu, potvrdila tuto informaci. Důležitost očkování proti této nebezpečné nemoci se znovu potvrdila. Pražská záchranná služba rozšíří svou síť výjezdových stanovišť o 3 nová modulární stanoviště na okraji města. Každé z nich bude stát 35 milionů korun. Tento krok zlepší záchranný systém v hlavním městě a zvýší dostupnost služeb pro obyvatele Prahy. Koncerty pražských Pirátů čelí změnám po zásahách Zdeňka Svěráka, který zakázal hrát své písně. Zajímavé je, že Petr Janda z Olympiku byl k ním velkorysejší. Politická strana musela po konzultaci s OUSA zpětně platit za akce jako za politické mítingy. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém prvním albu pro Matador, zvaném The Singer in My Band, mění Nate Amos svůj dosavadní přístup a nabízí posluchačům teplejší, twangový a pečlivěji zkonstruovaný zvuk. Amos, známý svou dřívější sólovou prací, nyní vytváří svůj vlastní hudební evangelium. Pro neznalé posluchače přináší tato deska nový rozměr jeho tvorby a skvělou reprezentaci jeho uměleckého růstu. A nyní si pustme vaší oblíbenou

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Za zvuků vojenského orchestru v Neapoli, který nahradil sluníčko za déšť, se konalo mistrovství Evropy volejbalistů. Italský tým deštivou přeháňkou porazil Švédsko 3-0. Přímý přenos utkání Česko versus Řecko startuje v 15.35 na ČT Sport. Daniel Šturm z fotbalové Slávie zažil jedinečný okamžik, když vstřelil 2 góly v oslabení, ale ani to nezabránilo domácí porážce 2-3 v úvodním zápase Ligy mistrů proti Lens. I přes tento neúspěch ukázali, že se mohou rovnat s elitou evropského fotbalu, což je skvělá vizitka pro tým z Prahy. Pokud by se dalo vyhrát pouze stylem, byli by slávisté snad mistry, ale na konci dne jsou důležité pouze body. Trenér Jindřich Trpišovský se domnívá, že kdyby jeho tým zůstal v plném počtu hráčů, zápas proti Lens by vyhrál. Prohra 2-3 mu připomněla smolnou remízu z Bodø Glimt z minulého roku. Červená karta pro Mikuláše Konečného však vyvolala otázky ohledně neodpískaného faulu na Daniela Šturma. Na US Open nás čeká úchvatné finále mezi současnou světovou jedničkou Sabalenkovou a budoucí královnou Kurtu Rybakinovou. Díky napínavému semifinále se Kazachstánka Rybakinová utká o titul v sobotu ve 22.00 SLČ s Běloruskou, která doufá ve třetí vítězství v řadě. Kdo ovládne světový tenis a stane se královnou US Open? Nechme se překvapit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Hip-hopem na rádiu B žijeme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ministr obrany Jaromír Zuna, zastupující SPD, nakonec nepoletí na bezpečnostní konferenci do Pekingu. Důvodem je nutnost účasti při závěrečném jednání o rozpočtu. Místo ministra cestu do Číny absolvuje zaměstnanec ministerstva. Lékaři zaregistrovali první případ tetanu v České republice od roku 2022, kdy se nakazil 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Štěpánka Čechová, mluvčí Státního zdravotního ústavu, potvrdila tuto informaci. Důležitost očkování proti této nebezpečné nemoci se znovu potvrdila. Pražská záchranná služba rozšíří svou síť výjezdových stanovišť o 3 nová modulární stanoviště na okraji města. Každé z nich bude stát 35 milionů korun. Tento krok zlepší záchranný systém v hlavním městě a zvýší dostupnost služeb pro obyvatele Prahy. Koncerty pražských Pirátů čelí změnám po zásahách Zdeňka Svěráka, který zakázal hrát své písně. Zajímavé je, že Petr Janda z Olympiku byl k ním velkorysejší. Politická strana musela po konzultaci s OUSA zpětně platit za akce jako za politické mítingy. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
2: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

0: too often. Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: V roce 2028 přijde do kin nový film X-Men, kde Asa German, známý z Gen V a Scream 7, stvární roli anděla a.k.a. Warrena Worthingtona III. Tato informace byla potvrzena The Hollywood Reporterem. Asa German se tak připojuje k týmu Marvelových mutantů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené...
3: Posloucháš rovný beaty na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Za zvuků vojenského orchestru v Neapoli, který nahradil sluníčko za déšť, se konalo mistrovství Evropy volejbalistů. Italský tým deštivou přehánkou porazil Švédsko 3-0. Přímý přenos utkání Česko versus Řecko startuje v 15.35 na ČT Sport. Daniel Šturm z fotbalové Slávie zažil jedinečný okamžik, když vstřelil 2 góly v oslabení, ale ani to nezabránilo domácí porážce 2-3 v úvodním zápase Ligy mistrů proti Lens. I přes tento neúspěch ukázali, že se mohou rovnat s elitou evropského fotbalu, což je skvělá vizitka pro tým z Prahy. Pokud by se dalo vyhrát pouze stylem, byli by slávisté snad mistry, ale na konci dne jsou důležité pouze body. Trenér Jindřich Trpišovský se domnívá, že kdyby jeho tým zůstal v plném počtu hráčů, zápas proti Lens by vyhrál. Prohra 2-3 mu připomněla smolnou remízu z Bodø Glimt z minulého roku. Červená karta pro Mikuláše Konečného však vyvolala otázky ohledně neodpískaného faulu na Daniela Šturma. Na US Open nás čeká úchvatné finále mezi současnou světovou jedničkou Sabalenkovou a budoucí královnou Kurtu Rybakinovou. Díky napínavému semifinále se Kazachstánka Rybakinová utká o titul v sobotu ve 22:00 SLČ s Běloruskou, která doufá ve třetí vítězství v řadě. Kdo ovládne světový tenis a stane se královnou US Open? Nechme se překvapit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Adnan. Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Takový ahoj, zdraví vás DJ Rascal. Máme tady pátek večer a na rádiu B pořad Liquid Waves. A dáme si dneska zase pár tracků z drum and bassu, Liquidu. Bude to nějaký deep a takový mix různorodých tracků, takže vás zvu na hodinku pohody a přeji příjemný poslech na rádiu B.

Tak přátelé, pokračujeme dál. Máme tady 24. pokračování pořadu Liquid Waves a na úvod byl tohleto track od Neurona, jmenoval se Pieces, docela příjemná věc. No a věc, co nám už tam začíná hrát, následující dělal Lenis, docela šikovný týpek a vydal teďko 6 tracků v srpnu, koncem srpna na Focus Recordings a já jsem vybral track, který se jmenuje Suddenly, takže pojďme dál, pořad Liquid Waves.

Tak máme tady pořád Liquid Waves, který je zaměřený na liquid a deep a funkový věci, takže pojďme dál, mám tady takovou veselou záležitost. Je to od neznámého umělce a jsou tam vydaný dva tracky a tenhle se bude jmenovat The Whole World is a Drum and Bass. A potom si dáme track od QZB a to je krásná věc, která se jmenuje Surface Tension, vydaná teď na Critical Music. Posloucháte Radio Bčko, pořád Liquid Waves. Tady je DJ Rascal. Ahoj.

Jo, KVZB ten mít, jo, big up a následuje věc od Minor Forms a Zera T, jmenuje se No Less, vyšlo to na V Recordings teďko už v září, taky dobrá věc, a pak si dáme track od Ezora, který se jmenuje One Spliff.

Tak jsem tady zpět a posloucháte Radio Bčko a pořád Liquid Waves. No a tohle to byly takový dva temnější kousky a následující dva tracky tady mám takový veselější zpívaný a docela příjemný. A první track dělala Ria a ještě společně s Willemem, DRSem a McLeod taky. Na tom spolupracoval, docela dobrá spolupráce. Track se jmenuje Ships a vyšlo to v roce 2017 na Computer Integrated. No a pak tady mám ještě jednu takovou příjemnou věc a je to remix Everything But A Girl, Logistika remixoval, track se jmenuje Run Red Light. Moc pěkná záležitost. Takže to vyšlo na Hospital Records. A mějte příjemný poslech na vlnách Rádia B. Zdraví vás Raskol.

Jo, tak to se hodně povedlo. Tohle to remixoval to Logistics a fakt příjemná záležitost. Následující věc vyšla na Jungle Cakes a dělal to G-Class a Kaya Fajach. Jmenuje se to Rebel Music Master a vyšlo to teďko v září. A další track potom, který následuje, dělal Particle a to vyšlo na Shogun Audio a jmenuje se to K.

pokračujeme dál, přátelé. Posloucháme pořad Liquid Waves a další track, který jsem vybral, je taky od neznámého umělce, myslím, že limitovaná série vyšla i na vinilu a je to Super Styling D&B verze, která vyšla na Celsius Recordings už v roce 2017. No a další věc dělal Makoto a je to taky starší kousek a vyšlo to v roce 2013 a je to, nevím, jestli zrovna tuhle tu session devátou jsme si nehráli, ale hráli jsme si dvě progression sessions. No a vyšlo to tady na té kompilaci právě, které jsou fakt super. Takže přeju příjemný poslech takhle v pátek večer, páteček vám přeju krásnej, užívejte a mějte se fajn.

Tak popojedem dál, přátelé. Tohle jste byl jeden ze starších tracků od Makota a mám tady ještě jednu starší věc a tu dělal Calibre a High Contrast a jmenuje se The Other Side a vyšlo to společně ještě s trackem Mr. Majestic, kterým jsme si tady taky hráli na Signature Recordings, to vyšlo a měl jsem i tenhle ten vinyl, hrál jsem to hodně a je to super track, jako oba jsou výborný právě. No a pak si dáme věc, je to track takový zajímavý, jmenuje se Empty Roads a dělal ho Winslow, TRAC a Frank Heat Center 3. Takže příjemný poslech vám přeje Rescal, ahoj, ahoj.

Tak přátelé, pokračujeme a teď si dáme takový dvojáček, jak vždycky říkám, vyšlo to na Dispatch Recordings a dělal to producent Rift a tracky se jmenujou Last Change

Tak přátelé, končí nám další pořad Liquid Waste, 24. vydání. Tohle to bylo takový temnější tracky a dáme se ještě jeden na závěr a kousek stihneme. Taky to vyšlo na Shogun Audio, je od Business as Usual, jmenuje se Blue Skies a taky teďko novinka ze srpna. A jinak se mějte moc fajn a buďte zdraví. Jestli jdete někam na večírek pařit, tak určitě užijte. No a za 14 dní zase další premiérový díl pořadu Liquid Waves, takže se mějte moc fajn a zdraví vás Raskal, Rádio Bčko. Čau.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz. Nalaď svůj život na radiob.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Yeah,

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Ahoj, tady Jarekovský, dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia B. Vy dnes uslyšíte speciální mix pro hudební pořad Exkluziv a to všechno online na Rádiu B.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus du Sol in a Bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: Rádio.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Fastou, s Vičem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Dianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchají Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný, pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe. Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt. Vím, že litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step tuze rád.

A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží. A zdravím Perču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal, Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Ty vole, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. I když Police, možná Roman.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bombokládna vás.

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho, myšmaše.

0: Rob Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Každopádně posloucháš pořád Myšmaš. Prej říkám hodně každopádně, takže každopádně bez každopádně.

Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál

po pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

0: Teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu v celé zemi.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drum bassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum bassu. Máte-li rádi melodičtější drum bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.